0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 3 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Druhá polovina letních prázdnin sebou přináší další porci nové muziky a my si ji představíme v srpnovém Playlist Music. Vítejte u jeho poslechu.
8: Hudební pořad Playlist Music vám přináší projekt reklama na radiu.cz. Chcete, aby o vaší firmě bylo slyšet? Rádio prodává emoce.

0: Americká rocková kapela Daughtry letos slaví 20 let od svého průlomového debutu a při té příležitosti připravila speciální výroční album s názvem There and Back Again. Tentokrát ale nejde o kolekci nových skladeb. Chris Daughtry a jeho spoluhráči se rozhodli vrátit ke svým největším hitům a znovu je natočit s dnešním zvukem, zkušenostmi a modernější produkcí. Na albu najdete 11 nových verzí písní, které kapelu proslavili po celém světě. Nechybí It's Not Over, Home, Over You, No Surprise, September nebo Life After You. Většina skladeb pochází z multiplatinového debutu z roku 2006, který tehdy odstartoval jednu z nejúspěšnějších rockových kariér nové generace. Výsledkem není nostalgická vzpomínka, ale poctivě přepracovaná kolekce, která ukazuje, jak se kapela za 2 desetiletí hudebně posunula, aniž by přišla o svůj charakteristický zvuk. A z výročního alba There and Back Again si teď připomeneme vůbec největší hit kapely Daughtry, It's Not Over.
1: Playlist Music. Hudební tipy a novinky v playlistu Rádia Hey.

0: byste fakt měli slyšet.
1: Fakt měli slyšet.
0: Playlist Music, nová hudební alba.
2: Playlist Music.
3: Po 7 letech se hlásí o slovo také američtí hardrockoví veteráni Tesla a tentokrát přicházejí s albem, které je návratem ke kořenům. Novinka se jmenuje Homage a už samotný název napovídá, že jde o poctu hudbě, na které členové kapely vyrůstali. Album vyšlo 17. července. Tesla se vrací do doby, kdy ještě hrála po barech v Kalifornii převzaté skladby a sbírala první zkušenosti. Na nové desce proto najdeme pečlivě vybrané klasiky, které kapela přepracovala do svého typického hardrockového stylu. Nechybí chraplavý hlas Jeffa Kejta, výrazné kytary ani bluesové a soulové vlivy, které byly pro Teslu vždycky tak charakteristické. První ochutnávkou se stala nová verze skladby I Love You, původně od Climax Blues Band, a protože práce na albu muzikanty znovu nakopla, přidali jednu zcela novou autorskou píseň s názvem Never Alone. Ta potvrzuje, že Tesla má i po více než 4 desetiletích stále co nabídnout. Pokud máte tedy rádi poctivý hard rock bez zbytečných příkras, tak tohle album rozhodně stojí za pozornost. A teď už si pojďme jednu skladbu od Tesly připomenout.

Německá hardrocková legenda Sinner uzavírá po více než 40 letech jednu velkou kapitolu. Kapela kolem baskytaristy a zpěváka Matta Sinnera vydala své pravděpodobně poslední studiové album s názvem Boom Bang Goodbye. Samotný Matt Sinner už dříve prohlásil, že se chce naplno soustředit na Primal Fear a proto chtěl dát fanouškům důstojnou tečku za historii své domovské kapely. Novinka nabízí melodický hard rock v typickém stylu Sinner, ale zároveň přivádí řadu zajímavých hostů. Na albu se objevují například Ronnie Romero, Björn Stritt ze Soilwork, Michael Sadler z kapely Saga, Erik Mertensen z Eclipse nebo Michael Borman. Produkci i závěrečný zvuk dodali moderní kabát, přesto si nahrávka zachovává klasickou hardrockovou energii, která kapelu provází už od roku 1982. Jestli jste na Sinner vyrůstali nebo máte rádi poctivý evropský hard rock, Boom Bang Goodbye stojí za poslech. Je to důstojné rozloučení s kapelou, která zanechala výraznou stopu na německé rockové scéně. Dude!

Američtí Waterparks otevírají novou kapitolu své kariéry. Jejich šesté studiové album Jinx patří podle frontmana Austina Knighta k nejosobnějším a zároveň nejnáročnějším nahrávkám, které kdy kapela vytvořila. Je to deska, na které se naplno odráží tlak posledních let i snaha posunout zvuk Waterparks zase o kus dál. Novinka znovu spojuje pop-punk, alternativní pop, elektronické prvky i rockovou energii. Výsledkem je kolekce plná výrazných melodií, nečekaných zvratů a emocí, které kapela nijak neskrývá. Právě tahle kombinace podle prvních ohlasů dělá z alba jednu z nejzajímavějších nahrávek letošního roku v moderním pop-punku. Pokud vás zajímá, kam se Waterparks posunuli tentokrát, tak dobře poslouchejte.

0: than me, but you're better than therapy.
1: Američtí Mayday Parade slaví 20 let na scéně a své výročí uzavírají novým albem Sugar. Jde o závěrečnou část ambiciózní trilogie, kterou odstartovala deska Sweet. Kapela z Floridy zůstává věrná svým emo a pop-punkovým kořenům, ale tentokrát nabízí dospělejší pohled na vztahy, vzpomínky i životní zvraty. Nechybí silné melodie, výrazné refrény ani typická melancholická atmosféra, která Mayday Parade provází od jejich začátků. Tohle album rozhodně stojí za pozornost.

0: Playlist Music. Hudební tipy a novinky v playlistu Rádia Hey. Playlist
1: Music. Něco se chystá. Nové singly a připravovaná alba. Playlist Music.
2: Italská metalová formace Frozen Crown představuje už druhý singl z chystaného alba The Legends of the Six Kings, které vyjde 2. října. Novinka navazuje na první ochutnávku The One a potvrzuje, že kapela míří k dosud nejtemnější a nejepičtější nahrávce své kariéry. Frozen Crown dnes sází na silné melodie, 3 kytary a Jadin výrazný hlas. A právě teď si z chystaného alba poslechneme jejich zbrusu nový single.

0: playlist Music na rádiu Hey vám přináší reklama na rádiu. Rádio je slyšet, pomáháme firmám růst, pořadatelům plnit koncerty a kapelám dostat jejich hudbu do éteru. Reklama na rádiu.cz. Playlist Music. Česká muzika. Česká muzika. Doporučujeme novinky z domácí hudební scény. Playlist
1: Music. Na české power metalové scéně se letos výrazně připomněla poděbradská kapela Rimortis, která vydala své jubilejní 10. studiové album Pán Skal. Novinka zároveň otevírá novou etapu v historii kapely. Po personálních změnách se za mikrofon vrátil Milan Hloucal, klávesy nahradila druhá kytara a sestava dostala tvrdší a přímočařejší zvuk. Přesto podle kapely zůstalo zachováno to nejdůležitější. Silné melodie, epická atmosféra a texty Vaška Mrzeny. Fanoušci už dobře znají skladby Stroj času, Šrámy na duši nebo titulní Pán Skal, které nové album představili i formou videoklipů. A právě teď si jednu z písní Rimortis představíme i v našem playlist Music.

Česká hardrocková kapela TNS slaví 30 let na scéně a fanouškům naděluje nový autorský single Tak s Bohem, Johne Lennone. Jak už název napovídá, jde o poctu jedné z největších osobností světové hudby, Johnu Lennonovi. Jehož tvorba dodnes inspiruje muzikanty napříč generacemi. Autorem textu je dlouholetý spolupracovník kapely Pavel Stibůrek a o výsledný zvuk se společně s TNS postaral producent Leo Holan. Zajímavostí je, že novinka vlastně není pro fanoušky úplně neznámá. Kapela ji už několik měsíců hrála na koncertech a podle reakcí publika se refrén rychle zařadil mezi ty, které si lidé zpívají ještě cestou domů. TNS patří mezi stálice české rockové scény. Za 3 desetiletí odehráli stovky koncertů, objevili se na festivalech jako Masters of Rock a mají za sebou i společná turné s kapelou Kex. Nový single navíc naznačuje, že se fanoušci mohou těšit na další nové skladby, připravovaný videoklip i pokračování koncertní sezóny. A teď už si pojďme novinku Tak s Bohem, Johne Lennone, poslechnout v Playlist Music.

Mezi domácí kapely, které v minulých dnech představili svůj nový singl, se zařadila taky Devátá planeta a v playlistu Rádia Hej si našla své místo jejich nová skladba Dotýkal se nebe.

0: Playlist Music. Playlist Music. Hudební tipy a novinky v playlistu Rádia Hey. Playlist
1: Music. Legendární a nezapomenutelné skladby. Playlist Music. Hudební ohlédnutí. Playlist Music.
2: Před 35 lety, 12. srpna v roce 1991, vydala Metallica své legendární páté studiové album, známé jednoduše jako Black Album. Právě tahle deska znamenala pro kapelu obrovský průlom k celosvětové popularitě. Nabídla hity jako Nothing Else Matters, The Unforgiven nebo skladbu, kterou si připomeneme právě teď, Enter Sandman. Jedna z nejikoničtějších metalových skladeb všech dob dodnes otevírá koncerty Metallica a patří k největším rockovým hitům 90. let.

0: Pane docente, tak už je to tady.
1: Co tak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 4 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 5 hodin.
0: Posloucháte
2: Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
4: Rádio Hej.
5: Rádio Hej.
6: Na nic si ne...

Slavná hudební výročí na rádiu Hey. S náma se nudit nebudeš, protože právě teď začíná pořad Slavná hudební výročí na rádiu Hey.

Vítejte při poslechu dalšího dílu slavných hudebních výročí na rádiu Hey. Od mikrofonu a mixážního pultu vás zdraví Tomáš a my se dneska podíváme na to, co se odehrálo v minulosti v 37. týdnu. Takže jdeme na to a my už tady máme song Futureland.

10. září roku 1949 se narodil Barry Barlow, kytarista kapely Jethro Tull. Roku 1950 se narodil Don Powell, bubeník kapely Slade. 10. září 1950 se taky narodil Joe Perry, kytarista kapely Aerosmith. A roku 1991 vydala kapela Nirvana v Británii single Smell Like Teen Spirit.

11. září roku 1943 se narodil Mickey Hart ze skupiny The Grateful Dead. Roku 1977 se narodil Johnny Buckland, kytarista kapely Coldplay. A roku 1988 Metallica odstartovala své 222 dní trvající tour na fotbalovém stadionu v Budapešti.

12. září roku 1952 se narodil Neil Peart, bubeník kapely Rush, a roku 1956 se narodil Brian Robertson, kytarista, který účinkoval v kapelách Thin Lizzy a Motorhead.

Stále posloucháte pořád hudební výročí a my se vrhneme na datum 3. září, kdy se roku 1965 narodil Zack Starkey, zakládající člen kapely The Face a také syn Ringo Stara. Z toho vyplývá, že to byl také

V rychlosti se taky koukneme na 14. září. Roku 1946 se narodil Pat Agnew z kapely Nazareth. Roku 1970 se narodil Mark Webber z kapely Pulp. A roku 2008 Metallica se na 2 týdny usadil na špici žebříčku nejprodávanějších alb s titulem Dead Magnetic.

15. září roku 1977 se narodil Paul Thompson, bubeník kapely Franz Ferdinand. Roku 1988 Mark Knopfler ohlásil oficiální rozklad kapely Dire Straits, ale hoši se znovu dali dohromady v roce 1991 a ve věku 65 let v roce 2008 zemřel klávesista a zakládající člen kapely Pink Floyd Rick Wright.

Poslední den našeho kalendária budeme věnovat 16. září roku 1970, kdy čtenáři časopisu Melody Maker svými hlasy rozhodli, že nejlepší kapelou roku 1970 bude kapela Led Zeppelin.

Pomalu, ale jistě nám končí náš pořad hudební výročí, takže mi nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit. Já vám přeji hezký zbytek dne a my se uslyšíme zase za týden, to znamená v neděli mezi 11. a 12. hodinou zde na rádiu Hej. Ahoj!

saně. Dnes vím, že Bůh byl vždycky na mé straně. Zůzdím pál plamen jako zlý tesaně. Dnes vím, že Bůh byl vždycky na mé straně. Dnes vím, že Bůh byl vždycky na mé straně.

Dámy a pánové, krásné další dobré ráno vám všem. Všední den, ano, prázdniny už jsou totálně pryč a my jsme v pracovním nasazení a jdeme za muzikou společně s námi. Ranní směna, ranní proud, ranní éter, který vám přináší stavební holding Enteria Pardubice.

Časná muzika, která nastartovala také ranní proud dnes. Ano, přesně tak. 17.9. tedy čtvrtek. Vám všem krásné ráno, ještě jednou Edgar za námi, před námi další skvělá muzika, před námi také počasí s Lenkou.

0: Počasí.
1: Dnes bude polojasno až oblačno. Na západě postupně až zataženo. Od západu odpoledne místy přehánky, déšť, ojediněle i bouřky. Nejvyšší denní teploty 21 až 26 stupňů Celsia. Teplota v 1000 metrech na horách kolem 18 a foukat bude většinou slabý až mírný vítr jižních směrů. Bio 1 mírná zátěž. Hezký den vám přeje Lenka.

0: ano, dámy a pánové, takhle to nějak o víkendu půjde za sebou v Hořicích v zahradách. Každopádně tour, která frší 25 let kapely Traktor Hořice zakončí, no a vy s nima budete slavit tohleto krásné výročí. Traktor už je tady, 7. strana kostky.
1: Hluboko v končinách.

Ahoj, tady je Martin Kapek z Traktoru a já vás všechny zvu 19. září do Hořic na náš velký koncert v rámci 25 let Traktoru.

0: Baráži v Hořicích.
1: Moc se na vás těšíme. Vstupenky v síti Go Out.
2: Dobré ráno, bylo 7 hodin, posloucháte
3: Hey Radio.
4: Full time, rock for you.
5: Radio Hey.
6: Radio Hey.
7: Ano, je to tak a je to tady. Radio Hey a éter a vlny a proudy a frekvence jsou vám k dispozici v České republice celoplošně. Pojďme do toho, Nothing More.

0: Je to neskutečné, ale další hodina je tady 7:45. A znovu počasí.
1: Počasí.
2: Dnes bude polojasno až oblačno. Na západě postupně až zataženo. Od západu odpoledne místy přehánky, déšť, ojediněle i bouřky. Nejvyšší denní teploty 21 až 26 stupňů Celsia. Teplota v tisíci metrech na horách kolem 18 a foukat bude většinou slabý až mírný vítr jižních směrů. Bio 1 mírná zátěž. Hezký den vám přeje Lenka.

úžasná, skvělá, nadupaná muzika v Hraní metodu, Hraní proudu. Pozor, Liberecko, krásná studánka, obec, krásná studánka, došlo tam k velké vážné dopravní nehodě. Náraz vozidel do středového ostrůvku v obci. Vytékají tam kapaliny, je tam silný úklid, úklidová služba, hasiči a tak dále. Počítejte s tím.

touhle parádní sestavou ACDC jsme se dostali skoro ke 7:45. Krátce po celé po 8 by s vámi a s námi v éteru společně měl být také Pavel Balko, bubeník kapely Traktor.

Dámy a pánové, nádherný neskutečný čas, který jsme prožili společně na vlnách a frekvencích rádia Hey a Iron Maiden. S námi těsně před celou před 8 ranní krásné ráno.

0: Full Time Rock for You.
1: Ahoj, tady je Martin Kapek z Traktoru a já vás všechny zvu 19. září do Hořic na náš velký koncert v rámci 25 let Traktoru.

0: Bulváři v Hořicích.
1: Moc se na vás těšíme. Vstupenky v síti Go Out.
2: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.
3: Bylo 8 hodin. Posloucháte
4: Hey Radio.
5: Full time rock for you.

0: Dámy a pánové, za malý okamžik live s námi společně Pavel Balko, Traktor.
1: Neopakovatelný, neopakovatelný.

0: je to tak a stejně tak úplně, jak se to zpívá ve skladbě tady a teď v tomto textu, tak každopádně na tenhle ten čas jste se těšili všichni, protože Pavel Balko už je na lajně, jak se říká, na frekvencích připravený rádia Hej plošně do České republiky, aby zmínil nádhernou akci. Pavle, já tě zdravím a přeji krásné ráno, slyšíme se.
1: Čau Milane, pozdrav.
0: Krásně se slyšíme, ano, tak Pavle, prosím tě, je to úplně jasné, Hořice už tento víkend, víme, že 25 je to číslo, na které budeme dívat a věřím, že i na stage a tak dále, že Zetelka mají něco takového připraveného, nebudeme předbíhat, nebudeme ukazovat na to, protože ať máme nějaké překvapení. Pavlíku, samozřejmě otázka je na tebe úplně jasná, 25, Hořice, sobota, na co se můžeme těšit?
1: Tak my to samozřejmě avizujeme, že jo, vy jste to taky nám pěkně zaavizovali.
0: Ano.
1: V podstatě je to poslední koncert před nějakou plánovanou delší pauzou, kde si chcem trošku oddáchnout, ale ne, tak myslím oddáchnout koncertně.
0: Ano.
1: Jo, takže budeme chystat novou desku a pracovně vlastně budeme stále velmi vytížení. Co se týče toho daného koncertu, tak tam samozřejmě máme hosty, panoptiková euforie, na který ano. se moc těšíme, ale myslím si, že ten koncert bude specifický hlavně v tom, nebo ta událost bude specifická hlavně v tom, že opravdu si to s fanouškama chceme užít, takže půjdeme mezi ně, bude autogramiáda, chceme se obejmout, chceme si říct ahoj, čau, jak se vám to líbí, nebo taky prostě takovou, tak chceme to odlehčit, než vlastně ty festivaly, které jsme projeli, kde nemůžeš mezi lidi.
0: Tak ano, tak to je velmi příjemná interakce, protože s publikem, to je jasné, na to se určitě rozhodně těší, protože autogramiády jako takové jsem u vás zašel a vždycky je tam velká fronta, to znamená být vám na blízku, samozřejmě zvuk, technika, zase nadupáno, našlapáno, skladby, Paule, pojedete v nějakém jiném trošičku pořadí, nebo na co, co nás tam třeba může překvapit? Může nás tam vůbec něco překvapit ty lidi a tu veřejnost a ty vaše fandy, kteří jsou zvyklí na nějaký moment, okamžiky koncertu, může tam vzniknout něco jiného ještě?
1: Tak my jsme se rozhodli, že ten koncert bude delší, že přidáme nějaký songy navíc, který jsme vlastně letos nehráli a bude to takový no, pořadí logicky bude prostě trošičku jiný, než když jsme jeli vlastně ty rok, všechny roky. Takže je ten koncert trošku jiný, bude vydatnější, bude delší.
0: Já ti malinko poprosím jenom blíže k tomu telefonu, možná Pavlíku, a když mi do toho opřeš trošku hlasově stejně, tak jako to děláš do C-čka, do přechůdu a do dupáku, tak to bude úplně bezvadný, aby to šlo trošku, jak se říká, splic. Každopádně my jsme to letos zmínili, co se tam bude dít. Těší se tam mraky publika, veřejnosti, samozřejmě se na to přijdou podívat, ať už na vás, na hlavní koncert, nebo na kluky skvělý panoptiko, nebo bezvadná parta ze Slovenska Euforik, kterou známe a tímto ji také zdravíme. Takže to bude našlápnutý. Co se týká potom ty pauzy, Pavle, ty si tam trošičku něco naznačil. To znamená, že tam bude klidová taková nějaká zóna, kdy se bude natáčet a kdy se bude připravovat vlastně další, když se budou připravovat a montovat, jak se říká, další skladby, nebo jak to tam konkrétně bude v té pauze vlastně v tom dalším roce?
1: Tak konkrétně to ukáže až čas, jo, na to nejde úplně přesně.
0: Jasně.
1: Ale máme, prostě koncertně chceme, jsme se rozhodli, že to omezíme, omezíme. Že si dáme prostě minimálně roční pauzu a v té roční pauze pojedeme nebo se zavřeme do studia, kde už teď vznikají nové písničky, že každý máme doma studio, ale potom se stejně sejdeme všichni u Vendelína.
0: Ano.
1: A vlastně novou desku plánujeme na konec příštího roku. Prostě tu pauzu jsme se rozhodli, že jak říkám, 15 let jedeme v kuse
0: a
1: nějakým ani jeden z rok nebo tak nějak jsme nevynechali, takže chceme si to nahrávání teďka užít a koncertně si dát pauzu. Myslím si, že i fanoušci to ocení.
0: Výborně, takže my se máme skutečně na co těšit, protože zase přijdou nové skladby, přijde nová energie s kapelou Traktor a to je vždycky dobrý udělat, jak se říká, i takový to ticho. Nicméně ticho úplně to nebude, protože to bude dalších spoustu příprav a tak dále a za ten další rok vlastně odstartujete a my se na to moc těšíme. Pavle, měj se krásně, já jsem strašně rád, že jsi dorazil, taktéž jako Martin, který dorazil, tuším, že to bylo na začátku týdne, já už si ani týdny pořádně nepamatuju. Takže kluci, já vám přeju, ať se 25 podaří, ať se to povede, samozřejmě panoptiku taktéž, Euforii taktéž a my se na vás moc těšíme a na tebe, Pavle, se těším zase někdy příště v éteru Rádia Hej Praha. Měj se krásně, ahoj.
1: Super, mějte se všichni nádherně. Čau, čau.
0: Děkujeme.

0: Počasí.
1: Dnes bude polojasno až oblačno. Na západě postupně až zataženo. Od západu odpoledne místy přehánky, déšť, ojediněle i bouřky. Nejvyšší denní teploty 21 až 26 stupňů Celsia. Teplota v 1000 metrech na horách kolem 18 a foukat bude většinou slabý až mírný vítr jižních směrů. Bio 1 mírná zátěž. Hezký den vám přeje Lenka.

0: Tahereš alkohol. Za okamžik je tu půl devítka.
1: Těžce pod parou.
0: Zůstat nad věcí, ano. No a my míříme ale také na ledovou plochu.
1: Muzika nám bude hrát, je svítit tisíce, co se nám víc může stát, než je spadne.
0: A jak se zmínil, tak konkrétně do Pardubic, netradiční pohled, pardubická ikona Robert Kousal v dresu Hradce Králové. Stále nezvyklý obrázek. Zkušený 35-letý útočník prožil hodně pikantní soutěžní premiéru za Manfield. Hned v prvním kole totiž Tip Sport Extraligy zamířil právě na let svého Dynama. Musím přiznat, říká, že to pro mě bylo trochu psychicky náročné. Když to řeknu blbě, jsem rád, že to mám za sebou a můžu se soustředit jenom na hokej. Vykládal po překvapivé a cenné výhře 5-3. A vy se na to můžete podívat na podrobnosti, detaily na sport.cz.

Našla hlutá česká Sen, ano, Krejson, Fade Out, krátce po půl deváté. No a protože s námi byl Féteru dneska Pavel Balko, tak si dáme kapelu Traktor, tentokrát Šachovnice.

0: Ahoj, rockeři. Oslavte s námi 20 let rock opery Praha. Oidipus tyranu jsou velké operní a rockové hlasy. Ohnivá akrobacie, virtuózní kapela. 17. září od 19 hodin v rock opeře Praha. Rock opera CZ.
1: Haló, je tam někdo?
2: Radio Hej hledá nového moderátora.
3: Umíš mluvit? Dokonce i souvisle? Poznáš mikrofon od rohlíku a máš rád muziku, co má koule? Tak možná hledáme právě tebe. Napiš nám něco o sobě na e-mail webu Rádia Hej a my se ti ozveme.
4: Rádio Hej! Na nic si nehrajem. Prostě hrajem.
5: Dobré ráno, bylo 9 hodin, posloucháte
6: Hej Rádio.
7: Full time, rock for you.
8: Rádio Hej.

0: Radio.cz.
1: Hezké čtvrteční dopoledne, nebo pro někoho ještě ráno, přejeme z opavského studia. Hej rádia všem našim posluchačům rockerům, ale i našemu kolegovi Milanovi Krčilovi, který vás bavil v éteru až doteď. A slyšeli jste sami, zítra po šesté bude zas. Všichni už máte za sebou ranní rozcvičku, že jo? Pojedli jste celozrnný chlebík s avokádem, vypili vodu s citrónem. Je to tak? No já ne. Já si dám, kamarádi, pěkně pivko, volume doprava, protože, přátelé, lépe pivo v žaludku, než voda na plicích.

0: nevím jak u vás, ale nám tady poprchává a je zamračeno v Opavě. Se vsadím, že to má na svědomí Lenka a její předpověď.
1: Počasí.
2: Dnes bude polojasno až oblačno. Na západě postupně až zataženo. Od západu odpoledne místy přehánky, déšť, ojediněle i bouřky. Nejvyšší denní teploty 21 až 26 stupňů Celsia. Teplota v tisíci metrech na horách kolem 18 a foukat bude většinou slabý až mírný vítr jižních směrů. Bio 1 mírná zátěž. Hezký den vám přeje Lenka.

vás doma v Meziříčí, všem chlapům budu

0: Hejradio.cz.
1: 9 hodin máme a 37 minut, je čtvrtek 17. září a svátek má dneska Naděžda. Ano, o tom to bude právě tento vstup, kdo má dneska svátek, takže to už víme. Pojďme se podívat, jaký je původ a význam tohoto jména. Naděžda je ženským křestním jménem slovanského původu. Jméno vzniklo v ruštině jako doslovný překlad řeckého slova elpis. Významem slova elpis, také jména Naděžda, je tedy jednoduše naděje. Potažmo pak plná naděje nebo dávající naději. No a podle Centrum.cz by mělo být v České republice 20 192 dívek a dam, které nosí jméno Naděžda. Gratulujeme, holky, přejeme hlavně zdraví, to máme jenom jedno a užijte si co nejlépe svůj den. Dobrou náladu vám taky k tomu dáme.

0: Dopravní expres.
1: Nehoda komplikuje provoz na Pražském okruhu ve směru na D1. Na 59. kilometru se střetlo nákladní auto s osobním. Projíždějte opatrně. Nesouvislá kolona převážně kamionu v pravém jízdním pruhu po pojíždí na dálnici D1 před Brnem od Prahy. Do kolony zpomalují kamiony na 178. kilometru a pomalu se jede až po křížení s břeclavskou dálnicí D2. Zdržení pro osobní auta okolo 20 minut. 15 minut se zdržíte na příjezdu do Prahy po dálnici D5. Zpomaluje se už na 7. kilometru. A 20 minut se zdržíte na Pražském okruhu. Obou směrně se tvoří kolona mezi 25. a 18. kilometrem. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.

0: legendární R.E.M. Stále ladíte Rádio Hej, dopolední éter, je 9 hodin a 53 minuty, čtvrtek, zítra pátek, tak hezky nám to uteklo ten týden, to ještě vydržíme, že jo, a bude víkend. A zase oslavičky a popíjení, co? Tady přátelé zrovna píšou, že kocovina není nemoc, ale daň za včerejší moudrost. Ano, ranní motání hlavy znamená, že se ti v mozku rovnají všechny ty geniální myšlenky, co jsi včera vymyslel. No zajímavé je, přátelé, ale že si to nikdy nepamatuju.
1: Posloucháte Hej Radio.

0: Bylo právě 10 hodin. Posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.

0: Russell Rudy Pell. Ten to umí rozbalit kdykoliv na rádiu, hej, určitě. A jsme v další hodince našeho dopoledního čtvrtečního éteru. S vámi je stále Alda, přeju vám krásné dopoledne. No kamarádi Big Beatáci a konzumenti Rammsteinů, teď pozor, pozor, pozor, jedna z největších koncertních show na světě míří do kin na velká plátna. Rammstein představí totiž svůj monumentální koncert z Mexico City, kde během 4 vyprodaných večerů sledovalo jejich show téměř 200 tisíc fanoušků. Neuvěřitelné. Rammstein už sdíleli na sociálních sítích trailer a premiéra v kinech bude 4. listopadu roku 2026. Teď je ale otázka, kdy a jestli dorazí k nám. No, budeme to sledovat.
1: Radio Hey. Ja, das schmeckt gut. Natürlich, natürlich.

0: Počasí. Počasí.
1: Dnes bude polojasno až oblačno. Na západě postupně až zataženo. Od západu odpoledne místy přehánky, déšť, ojediněle i bouřky. Nejvyšší denní teploty 21 až 26 stupňů Celsia. Teplota v 1000 metrech na horách kolem 18 a foukat bude většinou slabý až mírný vítr jižních směrů. Bio 1 mírná zátěž. Hezký den vám přeje Lenka.
2: Hrajeme fláky pro mladý i starý páky. Rádio Hej.

Přátelé, tak já jsem to včera nechtěně zazdil. Ptáte se co? No, včera by zpěvák Pavel Bobek oslavil 89. narozeniny, kdyby tady ještě býval byl. Ale všechno se dá zachránit, alespoň toto ano, a zavzpomínat na něj můžeme v podstatě i dneska, i jindy, že jo. Já jen připomenu, že Pavel Bobek se narodil 16. září roku 1937 v Praze a zemřel 20. listopadu roku 2013, taky v Praze. No a mimochodem hrával mimo jiné taky samozřejmě i v kapele Olympic. Tak Pavla Bobka si dáme právě teď.

Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.

0: nalaď rádio, hej, říkával můj děda. Babičku to potěší, je nějaká bledá.
1: Rádio Hej.
0: Rádio Hej.
1: Je nej.

0: Buckle Band na rádiu, hej, všechno je jinak, takhle se jmenoval song, který jste právě teď slyšeli, máme 10 hodin a 40 minut, stále ladíte dopolední éter rádia, hej. No a my si připomeneme, že Fanánek nám slaví 60, to už ale víme. No a pokud jste poblíž Dolního Benešova nebo Ostravy, Opavy a tak, tak vězte, že 13. listopadu tohoto roku tam přijedou zahrát legendární tři sestry. Tak se tam stavte, pokud je máte rádi. A pokud je máte opravdu hodně rádi, tak si teď zesilte rádio.
1: Rádio, hej. Zůstaň s námi na hej.

Tělo se léčí pohybem, mysl se léčí smíchem a duše, ta se léčí rádiem Hej. Rádio Hej. Rádio Hej. Je nej.

0: and Dirty One Desire. A o skladbu napsání si napsal do našeho studia Radim Kolínek a kolektiv. Radim Kolínek a kolektiv z Ostravy, jak tady píše. Zdar všem do rádia i posluchačům, zahrajte nám prosím do práce, aby se nám lépe makalo na našeho šéfa. Prosíme komunál a šéf je vůl. Chlapci, do Ostravy, vaše přání je nám rozkazem a rádi song právě teď zahrajem.
1: Rádio Hej a song na vaše přání.

0: šéfe, když vás tady vidím, potřeboval bych přidat.
1: Tak vy mi tady říkáte, že chcete přidat, tak však přidejte. Já vám v tom nebráním přece, přátelé.
0: No ne, jsem myslel peníze.
1: Cože?

0: Haló? Je tam někdo?
1: Radio Hej hledá nového moderátora.
2: Umíš mluvit? Dokonce i souvisle? Poznáš mikrofon od rohlíku a máš rád muziku, co má koule? Tak možná hledáme právě tebe. Napiš nám něco o sobě na e-mail webu Rádia Hej a my se ti ozveme.
3: Rádio Hej! Na nic si nehrajem. Prostě hrajem.
4: Hej Rádio! Hej Rádio! Klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hej Rádio, na nic si nehrajem, prostě hrajem. Hej Rádio.

Doktor na rádiu, hej. Anděl Lucifer. Anděl Lucifer, ano, a Lucifer mi připomněl Boha a Bůh Ježíška, přátelé. A já, kamarádi, začínám být trošku nervózní. Asi je fakt nějaká krize, nebo co? Protože máme polovinu září a vánoční výzdoba v supermarketech veškerá žádná.

0: Počasí.
1: Dnes bude polojasno až oblačno. Na západě postupně až zataženo. Od západu odpoledne místy přehánky, déšť, ojediněle i bouřky. Nejvyšší denní teploty 21 až 26 stupňů Celsia. Teplota v tisíci metrech na horách kolem 18 a foukat bude většinou slabý až mírný vítr jižních směrů. Bio 1 mírná zátěž. Hezký den vám přeje Lenka.

0: Hrdí na rádiu, hej. Dámy a pánové, chlapci a děvčata, dlouho jsme nesoutěžili, tak si myslím, že bychom to měli napravit. Náš šéf Míra nám poslal vstupenky tady. Přátelé, hodně vstupenek. Teda blbej je, že ten, nebo ta akce, na kterou vás chceme pozvat a taky vám darovat vstupenky, se koná už dneska. Od 19 hodin v Praze v Rock opeře Praha jde o rockovou operu Oidipus Tyrannus. V podstatě tady máme, když to tak vezmu, bude to po dvou lístkách, tak vlastně jsme mohli pětkrát soutěžit, ale tak třeba někdo bude mít zájem o více lístků, třeba má velkou rodinu, no každopádně bychom to měli dneska udat všechno. Takže, kdybyste náhodou chtěli někdo dneska zajít večer s manželkou či rodinou na představení Oidipus Tyrannus do Rock opery Praha, tak nám zavolejte na 776 006 476. 776 006 476.
1: Já už to nevydržím. Já tě prostě miluju. Když tě vidím, tak bych tě prostě zlíbal. Ty tvoje rudý rty a oči, teda modrý. A ta tvoje prostě minisukni, ty mě prostě děsně lajcuješ.
2: No, předpokládám, že byste rád mluvil s mojí dcerou.
1: A kordičopa.
3: Nestiď se za to, že miluješ rádio, hej. A zavolej.
0: Ještě jednou připomínám 776 006 476. Kdo chce dneska do Rock opery Praha? Oidipus Tyrannus vás tam čeká. Volejte. Telefonní linka je volná. Je to vaše.

0: Přátelé, nezdálo se mi to, tak jsem koukal, jestli linka je opravdu volná, jestli nám to funguje, a je. Jak to, že nevoláte? Nejrychlejší, kdo zavolá právě teď, tak dostane vstupenky do Rock Opery Praha. Na rockovou operu Oidipus Tyrannus, tak to si přece nemůžete nechat ujít. Je to dneska o 19 hodin, já vím, je to jakoby narychlo, ale když se chce, tak to jde, já myslím, že by se to dalo stihnout, že jo, teď máme teprv 11:30, pěkně poobědváte, přijdete z práce, oblíknete se, vemete svoji ženušku pěkně na večeři a pak budete mít pro ně překvapení, že s ní zajdete na dobrou rockovou operu, co? Hey, hey, hey, baby, hey.
1: Hey Radio CZ.
0: A nebo taky obráceně to může být, že třeba žena zavolá nějaká a pozve muže na rokovou operu, co? 776 006 476. Není možná, že by někdo nezavolal přeci. To se ještě nestálo tady nikdy předtím. Mám pocit, že to vždycky hned ten telefon začal zvonit okamžitě. Vysíláme vůbec?

0: že by telefon nám zvoní, tak to zvedneme. Halo, halo, tady rádio, hej.
1: Dobře, fakt to vyšlo.
0: Vyšlo to, dovolali jste se do rádia, hej, kdo je tam?
1: To je Jirka.
0: Ahoj Jirko, jak se máš, hele?
1: Dobrý, ty, akorát jsem slyšel z třetího patra lešení a říkám, to nemá cenu, ty, to nemůžu stihnout. A fakt se to povedlo.
0: Hele, vidíš to tady? A tady je vidět prostě, že se nesmí to nikdy vzdávat. Prostě je třeba bojovat do poslední chvíle. Jo, a tady prostě to se, teď se to povedlo. A prosím tě, ty voláš odkud?
1: Jsem z Poříčí volám.
0: A tak do Prahy to dáš, ne?
1: Jo.
0: Hele, no a kolik ti dáme lístků? Kdo půjde s tebou?
1: Asi vemu kámošku.
0: Takže dva lístky jenom, nechceš čtyři třeba?
1: Ale jo, tak já musím zkusit naplnit auto.
0: No tak to je pět, to je pět.
1: Ne, to už není asi, jo, jo, čtyři budou.
0: Jo, okay. Aby to bylo pohodlný, že jo. Protože pan ředitel to dovolil, tak my máme hodného pana ředitele, tak ten udělá všechno pro své posluchače. Tak to je skvělé, hele, tak my ti gratulujeme. Dneska půjdete teda do Rock Opery Praha. Prosím tě, hlavně mi to ještě nepokládej a musíš mi dát e-mail, abych ti to tam mohl elektronicky poslat, jo?
1: Jo, jasně.
0: A Radio Hej posloucháš pravidelně?
1: Jo, určitě, v práci to je furt.
0: Dnes a denně, tak to mám radost, tak to z mě potěšil. Aspoň mě někdo dneska potěšil. Děkuji ti, Jirko. Měj se hezky, čau.
1: Já taky děkuju.

0: Song nazvaný Manažer. Kapela TNS, no a my přátelé máme radost, že jsme mohli udělat radost. A ještě můžeme udělat radost, protože pořád tady máme vstupenky do Rock Opery Praha na dnešní představení Oidipus Tyrannus. Kdybyste někdo chtěl ještě 19 hodin zajít, udělat radost manželce, nebo obráceně manželovi, nebo jen tak prostě kamarádům, tak volejte 776-006-476. My to musíme dneska udat. Jinak žádný lístky už potom nedostaneme a byla by to škoda. Tak volejte 776-006-476.
1: Rádio Hej.
2: Rádio Hej.
1: Rádio Hej.
2: Jenej.

0: No paráda, zvoní nám to, zvoní. Halo, halo, kdo pak je tam?
1: Vašek, velký meziříčí.
0: Ahoj Vašku, tady je rádio, hej Aleš, my tě zdravíme. Je jasné, že voláš, protože chceš zajít do Rock Opery Praha, že jo?
1: Určitě.
0: A to zvládneš z Meziříčí, jo?
1: Jasný, to je hodinka, no dvě hodinky cesty.
0: Jsi borec, čověče. A tak řekni mi, prosím tě, půjdeš sám, nebo s někým, nebo kolik?
1: Ne, s manželkou.
0: Ano. Jenom.
1: No.
0: Takže dva lístky, hele, protože máme tady ještě v podstatě 6 lístků, víš? Tak si klidně můžeš říct, jestli chceš třeba 4 taky.
1: No, asi 2, nechám ještě pro ostatní.
0: Dobře, tak jo, takže 2 lístky, tak super, tak hele, tak dobře, tam dojeďte, ty mi nechej, prosím tě, nebo respektive, ještě to nepokládej, já si u tebe vezmu kontakt, abychom ti mohli elektronicky poslat na vstupenky, aby jsi to dneska mohl užít s manželkou.
1: Určitě, děkuju moc.
0: Jo, nemáš zač, pozdravuj manželku, měj se hezky a díky. Vyvidím. A zase někdy zavolej a poslouchej rádio, hej, jo?
1: Určitě, taky se měj, ahoj.
0: Čau, čau.

0: Snow, Red Hot Chili Peppers a slyšeli jste sami Vaška, že chce ještě nějaké lístky nechat dalším. A máme, pořád máme. Mě by zajímalo, jestli fakt dokážeme dneska všechny rozdat. Ještě máme na to 15 minut, tak by to teoreticky mohlo klapnout, kdybyste další někdo z vás zavolali na 776 006 476 sem do studia. A my po vás nic nechceme, jenom stačí, když se představíte a řeknete, které rádio je vaše nejoblíbenější a potom my vás obdarujeme. Takže v podstatě ještě tady máme 4 lístky, dáváme to vždycky po dvou, tak brnkněte 776 006 476.
1: Hrajeme fláky, fláky pro mladý i starý páky. Páky. Rádio Hej. Jo, hej. 一つの火花で火がつく

0: A jo, povedlo se další telefon. Haló, kdo je tam?
1: Ahoj, Aleši, Mišoš.
0: Nazdar, Mišoši, ty budeš soutěžit.
1: Prosím, dávate lísky, ale nevím na co, neslyšel jsem na co, tak...
0: Hele, víš na co to je? Na, do koupaliště, můžeš jít na koupaliště, dneska si to koupat, ven. Máš na to? Ne, dělám to, si srandu. Dělám si srandu. Hele, to jsou lístky do Rock Opery Praha na představení Oedipus Tyrannus. Je to dneska v 19 hodin, musel bys to stihnout.
1: Ježiš, to děkuji moc, ale to už jsem právě dostal právě, tak děkuji strašně, ale... To ale si... jinak samozřejmě nejlepší rádio je, že to jakoby není
0: jo. Učem. Uháci, hele, kdybych měl něco jiného poslat... Můžu ti poslat samolepky ještě?
1: No tak to ještě nemám.
0: Nemáš samolepky rádia, hej?
1: Ne, ne, ne.
0: Hele, tak mi pošli adresu, protože já si myslím, že jsem i dokonce tady od tebe měl někde, nevím. Napiš mi, hele, tady do SMSky adresu a my ti pošleme nějaké samolepky, jo?
1: Děkuji moc, děkuji.
0: A poleb město a všechno, ať všichni vědí, polepí, které rádio polepí. Posloucháš. Super. Měj se hezky zatím. Čau, ahoj, čau.
1: Čau, čau.
0: Tak lístky nešly, šly samolepky, nevadí, ale víte co, tak tím pádem se uvolnily další vstupenky pro vás. Ještě 4 tady máme, ale dáváme je po 2. Tak volejte 776 006 476, Rock Opera Praha, Oedipus Tyrannus. Někdo volá, hele, schválně, mrkneme na to. Haló, haló, tady rádio, hej.
2: Dobrý den, Hryzová.
0: Dobrý den, my vás zdravíme hezky. Dneska první žena se dovolala, to je dobře. Já jsem měl strach, že snad nám vymřeli jako nějaké ženy, které by nám chtěly zavolat. To je fajn. Tak voláte asi proto, že chcete jít do Rock Opery Praha, nebo můžu tykat?
2: Tak, přesně tak.
0: Můžu tykat, když takhle jsme všichni rokeři?
2: Ano, velký rokeři.
0: Velcí, no, já jsem velký. A co jste chtěla říct? Já se omlouvám, já jsem vám vstoupil do řeči, nebo jsem ti vstoupil do řeči?
2: V pohodě, já jenom, že jsem z Prahy, že bych to v pohodě stíhla s manželem.
0: Jo, a máte děti i?
2: Máme děti.
0: A tak, a dvě?
2: Máme dvě děti, ale já bych je sebou nevzala. Já bych chtěla jít jenom s manželem.
0: Jo, jestli to slyší, tak mají radost.
2: Oni, muž mají svůj život.
0: Jo, aha, už jsou velcí, jo?
2: Ano.
0: Jo, tak jo. No tak a ono to je pro velký. To nevadí. Tak dobře, tak vstupenky jsou vaše, takže dvě.
2: Je, super, děkuju moc.
0: Takže dvě, no, takže vyhráváte a opět bych poprosil, abyste nám nepokládala telefon, nebo aby si mi nepokládala telefon, tak já jsem si řekl o tykání a vykám. To je slušnost,
2: jo,
0: ale no.
2: Pohodě, klidně
0: to tyká. Tak nějak ve mně, když chlapi volají, tak mi to nevadí, ale jako, nebo, ale když volá žena, tak přece jenom ta pokora tam je. No, je to tak.
2: Žena materka, takže dobrý.
0: Maminka mě dobře vychovala, že jo?
2: Ano.
0: Tak jo, tak hlavně nepokládat telefon, teďka bych poprosil, já si vezmu ještě na tebe e-mail, abych ti mohl lístky poslat, jo?
2: Moc krát děkuju, máš velkou radost.
0: Jo, my taky máme radost, že jsme mohli udělat radost a přejeme teda, ať si to užijete, jo?
2: Děkuju moc.
0: Tak jo, ahoj.
2: Ahoj.

0: někdo nám volá ještě. Halo, halo, kdo je tam? Tady Rádio Hej. To musel zvednout ještě, ano. Halo, halo, tady Rádio Hej.
1: Halo, halo. Kdo? Dovolal jsem se správně na lístky.
0: Ano, dovolal.
1: Do Rokopery.
0: Je to tak, do Rokopery Praha právě. Teď tady máme ještě poslední dva lupeny. Kdo se nám dovolal tedy?
1: Tady Honza.
0: Ahoj. Honzo, čau Honzo, odkud voláš?
1: Ze Dvora Králové.
0: Dvůr Králové. Tak to taky není úplně blízko, ne? Jak je to daleko?
1: To jsou 2 hodinky cesty.
0: No a tak to se, vlastně ono se to dneska dá, teď jako.
1: Jo. Krásná dálnice.
0: Tak jo, a hlavně, když se člověk těší, že jo? Tak fičí, prostě jede, jako mám to zadarmo, tak musím, i kdyby já nevím co, kdyby měl dostat 3 pokuty. Tak jo, super, hele, tak právě si vyhrál 2 poslední lístky, tak jsme to nakonec událi všechno, my ti gratulujeme.
1: Já jsem poslouchal, ano. Jak tam ty lidi volají, říkám, no, to je divný, že nikdo nevolá, no. Pak to začalo tak rychle, mizet, říkám, tak já to zkusím.
0: No a super, ono to vyšlo. Gratulujem, paráda.
1: Ještě jsem nikdy nikam takhle nevolal, se přiznám.
0: No a vidíš, poprvé a hned výhra. A někteří volají, volají a nic.
1: No. Tak to mám radost, tak to je pěkný.
0: To je skvělý. Zrovna volal dneska nějaký náš posluchač kolega, že jako říkal, že se ozve až, že jsme dlouho spolu nemluvili, že se ozve až vyhraje ve sportce. A teďka volal, tak jsem říkal, ne, to možné. On vyhrál, nevyhrál. On chtěl jenom nám říct, že teda ještě furt nevyhrál.
1: Ještě nevyhrál.
0: No a dostali jsme se k tomu, že vlastně pravděpodobnost je větší, že do tebe uhodí blesk, než vyhraješ ve sportce třeba. Jo, takže tak, no. Tak, ale ty jsi měl dneska štěstí.
1: Tak tohle je lepší varianta.
0: Jo, to je lepší varianta. Ty jsi měl dneska štěstí, takže gratulujeme ještě jednou a nezapomeň nepokládat telefon. Ať se můžeme domluvit, jak si předáme lístky, jo? Měj se hezky, díky, že posloucháš, čau.
1: Taky, ahoj.

0: Rádio Hej. Zůstaň s námi na Hej.
1: Tak to vidíte, přátelé, povedlo se. Nakonec jsme udali všechny lístky. Tak všem gratulujeme a užijte si to dneska v Rock Opeře Praha. No a zase, až nám tady přistanou lístky právě z tohoto divadla, tak vám určitě dáme vědět, abyste mohli zase s námi hrát o další rockové představení.

0: Přátelé, kamarádi, milí rockeři, to je všechno pro dnešní nebo z dnešního dopoledního vysílání Rádia Hej. Tady z Opavy. Hezký zbytek čtvrtku vám přeje Aleš, no a těším se na vás zase zítra, tedy v páteček, no a pak už bude víkend a pohoda, klídek, pokud tedy nebudete muset jít do práce. Za chviličku ještě Kiss and Dynamite a no, zítra, teď už nic, mějte se hezky, těpic rockeři.
1: Hey, Radio CZ.

0: Už vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovorů a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz jmnetworks.cz.
1: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
2: Bylo 12 hodin, posloucháte
3: Hey Radio.
4: Full time, rock for you.
5: Radio Hey. Radio Hey.

Ahoj, tady je Radek Řezníček z kapely Alžběta. Zdravím všechny posluchače Rádia Hej. Chtěli bychom vám představit naši novou skladbu Čarodějka, ke které nedávno vyšel i nový videoklip. Doufáme, že vás skladba Čarodějka okouzlí a přejeme příjemný poslech. Vaše Alžběta.

Hudební novinku od hardrockových TNS vám přináší Kářezivo. Prodej řeziva a OSB desek, spojovacího materiálu, nářadí Fiskars, barev Osmo a dalšího zboží pro váš projekt. Kářezivo, Týnec nad Sázavou.

0: Je tam někdo?
1: Radio Hej hledá nového moderátora.
2: Umíš mluvit? Dokonce i souvisle? Poznáš mikrofon od rohlíku a máš rád muziku, co má koule? Tak možná hledáme právě tebe. Napiš nám něco o sobě na e-mail webu Rádia Hej a my se ti ozveme.
0: Rádio Hej. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem.
3: Bylo 13 hodin. Posloucháte
4: Hej Rádio. Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey, on Hey Radio.
5: Nebuďte smutní, že leto je v piči. Na rádiu Hej i na podzim zábava klíčí.

0: veselí, nesou v pekle všichni veselí, nesou v pekle všichni veselí, jsou veselí, protože slyšeli, že náš svět se hroutí a že jsme v prdeli.
1: Poslouchám Radiohead, protože hraju slušný big beat a mě baví zůstat na hejt.

posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu.

0: Ahoj, rokeři! Oslavte s námi 20 let rock opery Praha. Oidipus Tyrannus jsou velké operní a rockové hlasy. Ohnivá akrobacie, virtuózní kapela. 17. září od 19 hodin v rock opeře Praha. Rock opera CZ.
1: Haló, je tam někdo?
2: Radio Hej hledá nového moderátora.
3: Umíš mluvit? Dokonce i souvisle? Poznáš mikrofon od rohlíku a máš rád muziku, co má koule? Tak možná hledáme právě tebe. Napiš nám něco o sobě na e-mail webu Rádia Hej a my se ti ozveme.
4: Rádio Hej! Na nic si nehrajem. Prostě hrajem.
5: Bylo 14 hodin. Posloucháte
6: Hej Rádio. Hej Rádio.
7: Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio. Hey, radio.

0: Je tam někdo?
1: Radio Hej hledá nového moderátora.
2: Umíš mluvit? Dokonce i souvisle? Poznáš mikrofon od rohlíku a máš rád muziku, co má koule? Tak možná hledáme právě tebe. Napiš nám něco o sobě na e-mail webu Rádia Hej a my se ti ozveme.
0: Rádio Hej! Na nic si nehrajem. Prostě hrajem.
3: Bylo právě 15 hodin. Posloucháte
4: Hej Rádio.
5: Full time, rock for you.
6: Rádio Hej. Rádio Hej.

Dobrý den, vážení posluchači, tady je Vilda Čok. Víte, proč se směju? Víte proč? Protože mi hej. A víte, proč je mi hej? Protože jsem v novém rádiu hej.

0: soutěži. Oslavte s námi 20 let rock opery Praha. Oidipus Tyrannus jsou velké operní a rockové hlasy. Ohnivá akrobacie, virtuózní kapela. 17. září od 19 hodin v rock opeře Praha. Rock opera CZ.
1: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
2: Bylo 16 hodin. Posloucháte Hey Radio.
3: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.

0: Opravdové hity prověřené časem.
1: S kytarovými riffy, legendárními hlasy, napříč hudebními směry,

0: rockfestival.cz.
1: Ahoj, rokeři! Oslavte s námi 20 let rock opery Praha. Oidipus Tyrannus jsou velké operní a rockové hlasy. Ohnivá akrobacie, virtuózní kapela. 17. září od 19 hodin v rock opeře Praha. Rock opera CZ.
2: Profesionálové vědí, že kvalita barev rozhoduje. Klema Barvy. Největší specializovaná prodejna barev a laků v Pardubicích. Klema Barvy. Nabízíme špičkové nátěrové hmoty od značek, jako jsou Tikurila, Jup, Het, Remers, Osmo a další. Poskytujeme odborné poradenství a individuální přístup pro profesionály i pro váš domov. Klema Barvy. Místo, kde barvám opravdu rozumíme. Hradištská 407, areál JIP, Staré Hradiště.
3: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.
4: Haló, je tam někdo?
5: Radio Hej hledá nového moderátora.
6: Umíš mluvit? Dokonce i souvisle? Poznáš mikrofon od rohlíku a máš rád muziku, co má koule? Tak možná hledáme právě tebe. Napiš nám něco o sobě na e-mail webu Rádia Hej a my se ti ozveme.
7: Rádio Hej! Na nic si nehrajem. Prostě hrajem.
8: Bylo 17 hodin. Posloucháte
9: Hej Rádio.
10: Full time rock for you.
11: Rádio Hej.
12: Přátelé, kamarádi a posluchači Rádia Hej, tady je Kuba z kapely Grammy. Představujeme vám naši novinku, která se jmenuje Na první pohled a přejeme příjemný poslech.

0: Bylo 18 hodin. Posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time rock for you.

0: Rádio Hej.
1: No, chlapče, to už tady bylo.
0: A je to tu zase a v rokovějším ruchu.

0: Bylo 19 hodin, posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: What is love? Nebuďte smutní, že leto je v piči. Na Radio Hey i na podzim zábava klíčí.

Tak, milí posluchači, hezký a příjemný večer, mimochodem jsem přejel zase úvodní desku. Tak, milí posluchači, hezký a příjemný večer, jak jsem říkal, snad už jsem to dal dohromady a máme tady čtvrtek, to znamená starý desky. Starý desky připravíme, ale než se do nich dáme, tak odevírák večera. Já zkusím třeba dneska nějaký postarší Pink Floydy, uvidíme, co to udělá. Tak, necháme se překvapit, protože tady máme trošku problém asi. Tak jo, tak ještě jednou. Třeba by to mělo jít, jo?

Tak to bychom měli odevírák večera, hezký Pink Floydy, dá se říci, a jdeme do kalendáře, co se událo v dějinách muziky, a to konkrétně, já vám hned řeknu, v roce 1926, to je docela hluboko vzadu, v roce 1926, a to konkrétně 17. září, se narodil Bill Black. Ten byl v kapele Blue Moon Boys. Tato kapela je známá tím, že v raných začátcích občas doprovázela Elvise Presleyho. Jo. To málo kdo ví a já vám to můžu s radostí oznámit. Tady je máte.

tak se posuneme v kalendáři o nějaký ten pátek dopředu. 1940, to je skok 17 let dokonce. A 17. září se narodil Lamonte McLemore. McLemore, to máme pátou dimenzi, to je slavná kapela. A slavná formace taky hudební. Viděli jste muzikálu Vlasy.

Tak to byla Pátá dimenze, znáte jistě z vlasů, z tohle slavného muzikálu. A postrčíme to o kousek dál. 1947. To se narodil Jim Holder. To je Steely Dan. Steely Dan je kapela, dneska už tak moc neznámá, ale nechala se zařadit do kategorie superskupin. Byli teda dobrý, to jako, a to pamatuju.

A jsme šmahem v roce 1950. 17. září se narodil Free Weibill. Free Weibill, to jsou Tubes. Tak to dáme, no. Na 50. je tady dokonce dvakrát. Tak nejdřív ty Tubes.

ještě jednou a po druhý 17. září Mike Housek se narodil. Mike Housek, to je kapela Dobí Brothers, občas ji tady slyšíte.

0: Tak to byli Dubby Brothers a my se přesuneme do roku 51, to je o kousek. 17. září se narodil Adolf Seidl, mezi přáteli důvěrně nazývaný Andy. To jsou Seidl Trio, kapely Catapult, Andy Seidl Band a Georgen and Beethoven. A taky nesmím zapomenout na kapelu našeho mládí, kde byl, a to byly Saze. Saze byly zvláštní kapelou, kterou bolševik střídavě zakazoval a střídavě povoloval, takže mu vycházely jim vycházely desky v takovém jako nepravidelném rytmu, ale když vyšli, tak to za to stálo, že jo. Jejich megahit Václava mám nejradši, nebo Žalm Šťavnantky Panenské, no prostě to krásné věci to byly. A taky, nebo Fanča je kus, jo, to byla taky pěkná píseň. Ostatně některý jste tady slyšeli. Já si vám dneska vybral Zmrzlináře. To je píseň, kterou si připomeneme ty strašný hice, jo, co teď byly v letě, jo, to globální zateplení, nebo jak to bylo.
1: Když jsem

tak jsem tedy vyšel z domu. Černý asfalt do letek, bílé stěny domů, tam k tomu domů, do těch černých řek.

Tak jsme si připomněli letošní horka, co byly. Je to krásná věc, ta skladbička, taková obolomovština trochu. Ale postrčíme to do roku 1960. 17. září Everly Brothers natáčí píseň Call Right Back. To bychom si mohli pustit, co to natočili toho 17. září 1960.

Tak to byli Everly Brothers a já vám předvedu teď rok 1967 a popíšu vám, jak to vypadá, když se sejdou tři katastrofy najednou. Jo? No to se stává někdy. Tak v roce 67, 17. září, The Who vystupují v pořadu Smothers Brothers Comedy Hour, tedy komediální hodinka bratrů Smothersových, a v televizi CBS. První malé je ten, že se to vysílá živě, jo. Jsou tam hosti pozvaný a tak, jak to bývá v té americké televizi a tohle. A bubeník, to je první katastrofa, bubeník Kate Moon má totiž na konci skladby My Generation nechat jako, že mu vybuchne buben. Jako to, trošku to prskne, něco čmoudu a legrace, že jo, lidi budou na to koukat. A to je druhý malér. Druhý malér je ten, oni jsou tam vlastně čtyři ještě jeden. Druhý malér, třetí malér je ten, že ten pyrotechnik, co to tam, jo, to jsou divadle takový na to odborníci, speciálně k tomu ustanovení, pyrotechnici ty mají na starosti všaký, jak sám střílí a takový ty věci, tak ten neodhad prostě tu množství tý nálože tam, jo, prostě to nějak, prostě se asi splet nebo mu ujela ruka. Třetí malér je ten, že bohužel si Kate mu nevšimnul, že bomba už je aktivovaná a navíc byl tak neopatrnej, že ji spustil, a třetí malér je ten, že to strašlivě vyděsilo ty diváky, jo. Bylo to živě, nedalo se s tím nic dělat, jo. Já vám tu skladbu pustím, ale ta šleha tam nebude, jo. To je studiová nahrávka, takže se nemusíte lekat, jo.

Ono to vypadá jako sranda, jo, ale já jsem vám ještě zapomněl říct, že mimo toho úleku těch hostů, občas se tam z nich některý polil, když držel v ruce skleničku, no to by ještě nebylo tak hrozný, jo, ale vedle něj a jeho bicích stál Pete Townshend a tomuto drobátko ožehlo vlasy, takže musel navštívit kadeřníka. Ovšem Kate mu na tom byl teda hodně špatně, jo. A jak to bouchlo, tak nejen, že ho to tak nějak ožehlo a málem na něm chytli šaty, ale ještě mu to přerazilo nohu, jo. Takže tak to malá rána asi nebyla. Možná, že třeba ten divadelní pyrotechnik neměl čas, tak vzal, jestli by za něj zaskočil kamarád, který běžně teda střílí v lomu, jo, ty nálože. Že to možná neodhad. No a další katastrofa, je to teď dvakrát dokonce, 67 se odehrála v televizní show Eda Sullivana. Kapela Doors vystupila v televizní show Eda Sullivana, to jak víme, je strašně slušňácká show, že Američani jsou takový moralisti, že jo. A produkce požádala Jima Morrisona, aby pozměnil před natáčením, ještě narychlo mu to řekli, aby pozměnil kousek písně Light My Fire, kde, jak víme, se spává, kde, jak víme, se zpívá, že jako, je to jako dialog, takhle kluk říká holce, že si udělají hezký odpoledne, užijou si a vyletí spolu až do nebes. To je nevinná věc, prostě básnička, která mi mohla jít do čítanek dětem, nejenže tam to vadilo nějak, jo, takže produkční řekl, že nějak jako to ne. Jim Morrison na to kývne, teda udělá strašný ksicht, jako naštvaný, že jo, a nic. Rozjedou se kamery, světla, už to jde na ostro, pochopitelně naživo, a Jim Morrison, jako by jsme ho neznali, jo. Prostě to tam nechá, jak to bylo, zaspívá to, jak to tam stojí a leží. Následkem toho je doživotní stopka kapely Doors a Jima Morrisona obzvláště v televizní show Eda Sullivana. No vidíte, no tak já jsem televizní show Eda Sullivana taky nebyl, a nedva mi to netrhá teda, jo.

Jinak Ed Sullivan, který vedl tuhle tu televizní show, ten byl strašný jako prudérista, jo. Ten, když tam třeba vystupoval Elvis, tak ho zabíral jen tak jako do půl těla, jo, nahoru, a zakázal mu tam se tam kroutit, jo, na tom jevišti. No to jsou věci v té Americe. Nehledě k tomu, že v roce 69, 17. září, média na obou březích Atlantiku spekulují, že Paul McCartney je dávno mrtvý, měl se zabít při nehodě automobilní 9. listopadu 66 ve Skotsku a v kapele ho nahradil dvojník. No to jak mohl být, když vystupoval v Praze, je to pár let, jak mohl být mrtvej, no to bych hrozně rád viděl, teda, jo. No ale tímhle to začíná, pak chemtrails, jo, alobalový čepičky, odstování a plochá země, ty lidi mají starosti, teda. Ale ještě vám něco zahraju, v roce 76, 17. září, v tom nejsou žádný spekulace, to je čistá pravda, vězni z věznice Chamford Prison v anglickém Essexu si dopřávají koncert Sex Pistols. No, tutovka, na tom není, co by nebylo, pravda. A to je všechno z kalendáře na 17. září pro dnešek.

0: Bylo 20 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey.
2: Radio Hey.
3: A milí posluchači, slíbil jsem vám ještě pozvánku, tak nezapomeňte, kdo jste s vašimi, tak to máte, nemáte to daleko. Kapela Nazdárci bude vystupovat 18. září, to je zítra, a od 18 hodin u příležitosti oslav 100 let Husova sboru ve Vlašimi. Takže kdo máte rádi tuto muziku, je to čistý underground a fakt jsou Nazdárci dobrý, takže

Můžete se zítra podívat, oni ty ostatně ty oslavy se konají snad celý víkend. Ale zítra je důležitý. Nazdárky uslyšíte večer při oslavách 100 let výročí Husova sboru ve Vlašimi. Nazdárky vám pustím vám Černou vodu, to je ze jejich nový desky, která se jmenuje Ze staré školy. Tak se do toho hráme.

0: Tak to byli nazdárci, nezapomeňte zítra na večer v 18 hodin v kostele Husova sboru ve Vlašimi. Se srdečně zvání, milí posluchači. A hned mi tady naskočilo první přání a je to Vítěz Frýdku, náš stálý posluchač. Frýdek, to je až na Moravě dokonce, vidíte, tak je to až daleko nás slyšejí tam. A Vítěz Frýdku by rád slyšel, když jsem tady mluvil o těch sazích, jo, abych dal nějaký jejich flák, tak dáme houbaskou. Žalm šťavnatky panenské, říkal Vítěz Frýdku, že by bylo dobrý. A taky pozval, že ve Skydech a tam, že je plno hub, kdyby tak jako chtěli, tak můžou taky se tam vypravit. No, tak uvidíme. Zdravím Vítu do Frýdku a posílám.
1: Děda vzal hub.

tak to máte pozvánku na houby, no, kdybyste chtěli třeba, ale musí růst někde tam u vás. A jinak ještě musím vysvětlit, v textu tam asi mladí nechápali, jak se tam zpívá, že děda vzal baterku, tříbuštovku a hůl. No tak hůl to je jasný, že jo, ale tříbuštovka, baterka, kdysi dávno, já to pamatuju, byly takový velký válcový baterky na tři monočlánky, každý dával 1,5 voltu, tedy dohromady 4,5 voltu tam bylo. A ta baterka měla poměrně velký reflektor už a hezky to svítilo strašně do dálky. A snem každýho kluka, že jo, mladýho v té době, když jsme teda byli děti ještě, teda jako v dětských letech, bylo mít baterku, tříbuštovku a teď jsme měřili, kdo jí měl, komu to dál dosvítí. Jo, ale to je jen takové odbočení. Zdravím paní Editu, paní Edita dává Toudu kapelu a Rozanu, tak dáme, zdravíme a posíláme.

Tak, zdravíme ještě jednou paní Editu a mám tady Pavla, správně hádáte, Pavla ze Sopot v dalekém Polsku, takže zdravím do Sopot a Pavel ze Sopot vybral Rolling Stones a konkrétně tedy album Ocelová kola. To je pozdější album, ale do starý, kde se ho klidně můžeme dát. Pozdější album Stoneů a konkrétně skladbu Continental Draft. Tak dáme.

Tak zdravím ještě jednou Pavlíka ze Sopot. Tohle to byly zajímavý stouni. Málo kdo je teda zná, že jo, nehraje se to tak často a dokonce oni, když to natáčeli, tak použili folklorní sbor, společně to natáčeli. Ten sbor se jmenoval Master Music Jens z Japonska, prej, až dokonce píše Pavel ze Sopot. Pak tady mám sáníčko od Peťánka a Drahušky, že tady valím samý hezký starý věci. Tak to bychom mohli. Já si myslím, že to není problém. Tak pustíme něco starého pro Peťánka a Drahušku. Pustíme formaci pěveckou Paul and Paula. Tuhle tu píseň u nás přespívala Eva Pilarová. Dokonce ze zpěvák, jo, s Bobkem společně, Pilarová a Bobek krásně to udělali a dokonce to vyšlo na desce u nás, ale tohle to je originál, tak si to pustíme, zdravíme, posíláme.

Tak to byli starý dobrý Holís, já najdu přání, musím to najít v deskách, tak dáme ještě nějakou palubu starou. Třeba tohle to jsou starý small faces. Vašík Neckář to taky u nás zpíval kdysi dávno.

0: Abych vám řekl, tak jsem v 72. to jsem byl taky mladý, tak jsem byl denně naložený u rádia, teda ne, teda mezi dvěma sjezdy z pravodajství Hvězdy, ale Rádio Luxemburg. Každý večer to tam hrnuli, to byste nevěřili.
1: Is Radio Luxembourg, 208 meters, 1440 kilohertz medium wave. Now also on 3FM frequencies in Europe and around the world on 49.26 meters short wave. Wherever you are, Radio Luxembourg is right there with you. Station.

Na tomhle vysílání stařičkýho rádio Luxemburg jsem si cenil to. Jako oni ty moderátoři tam, jo? Když to pouštěli desek, to nebyli žádný počítače. Jak to dokázali udržet napětí, jak si hlídali, aby jim nespadl řemen, jo? To je velice důležitý, milí posluchači.

tak tam bylo slyšet rádio AFN, vysílalo pro americký vojáky. A ze západního Berlína bylo dobře slyšet, jo, to jako, a pěkný věci tam měli.

tom německém vysílání Rádia FM ze západního Berlína byl strašně dobrý moderátor. Ten to tam uměl sázet, to byste nevěřili, ale to se fakt musí umět, jo. Třeba takovýmhle způsobem slavný hit Something Stupid.

Nancy a Frank Sinatrovi. Tyhle lidi v těch rádiích, ty věděli, kdy začít mluvit. A kdy přestat, aby to tam sázet.

teda dělat DJ, jo, když se ještě hrálo z těch vinilů. Dneska jsou taky DJové, který hrajou z vinilů, ale to je úplně o něčem jinam zase, jo. To zase musíme, nemůžeme to míchat dohromady, takovýhle věci. Ale ty klasický, kterým někdy opovržlivě říkali pouštěči, tak ty byly taky dobrý, protože tam museli trénovat na těch vinilech, aby jim to teda vyšlo, že jo, když teda začnou mluvit. A jak to tam teda správně pustit a vypočítat si dobu, kdy ta přednoska dopadne na tu desku, jo? Vidíte to, když se chce, tak to jde, no, tak, no, a to pamatuju, ne?

to byla jenom taková dneska praktická ukázka, jak to dělali ty starý DJové, že jo? No a to pamatuju. Žádný MP3, žádný displeje. Ale teď jsem si vzpomněl, starý dobrý Beatles tady nebyli, tak jak říkáme my lingvisti Beatles. Benefice pro pana Kajita z Alba.

Jinak u seržanta Pepře to bylo mistrovství světa, protože ta deska, jak víme, nemá přejezdy, tam to jenom záleží, jaký máte oko, jestli to trefíte nebo ne. Ještě je tady Míra ze Znojma, takže mu dáme jeho oblíbený svíty a to je pro dnešek ze starých desek, milí posluchači, všechno.

0: pokusil to naservírovat, jak to tam házeli ty starý DJové, takže starý desky máme pro dnešek za sebou, nesmím zapomenout na hodiny. V jednoroce toto uteklo.
1: Bylo 21 hodin. Posloucháte Hey Radio.
2: Full time rock for you. Rádio Hey. Rádio Hey.
3: Na nic si nehrajem.
0: A máme tady nějaká přání posluchačů, rád je vyplním, pokud to teda budu mít, že jo, to je základ všeho. A Vladěnka, jak jsem hlásil na začátku vysílání, tak Vladěnka vždycky ta dává většinou nové věci, tak ji dávám až po devátý. Vladěnka, posíláme moc pozdravů a obětí spolu s děvčaty, píše s dceruškama. A k tomu, nebudete věřit, Wishmaster od kapely Nightwish, no vidíte to.

Jsou to vždycky nervy, když mezi těma hromadama desek se to mám, to na tu jednu skladbu najdu. Většinou se mi to daří, teda někdy taky se to nepovedlo a dneska skutečně, jo? Takže zdravím Pavlíka Sůzu, našel stálého posluchače. Avantasia to bude.

0: Tak to bychom měli. A já tady mám další věc. Hráli jsme na začátku, ve vodevíráku jsme dávali Pink Floyd, tak já bych mohl pustit Pink Floyd dneska ke konci pořadu, ještě máme chvilku teda, že? Ale je to trošku delší. Vysoký naděje, ale pozor, nebudou to Pink Floyd, bude to živák. A taky nebude to živák Pink Floyd, ale bude to živák z Nightwish.
1: This was called High Hopes.

Tak to byli Nightwish, milí posluchači, Vysoký naděje, původně Pink Floyd, tedy cover. Míra z Nojemskej by rád ještě Dragon Force, Dance Party, no tak zkusíme to. Já jsem to našel v tom počítači, co s tím tady dneska zápasím teda. Jo, tak teď mám možnost počítat dokázat, jestli ještě na to má, jo, tak kdyby to nešlo, tak tam dám něco jiného a zkusím to najít v deskách. Jo? Tak zdravím Míru ze Znojma a zkusíme, jak si povedeme. Jo?

Tak, to byli Dragon Force, posloucháte rádio, hej, posloucháte necelou hodinku přidaných Big Beatů ke starým deskám, jako každý čtvrtek s Honzou Kulíkem, to jsem já. Jurášek píše, Markýz John, život je náš, píše, zdravím Jindo a nevím, jestli je to správný název, ty si vždycky poradíš. Dneska píšu Juráškovi za jedna, protože název je úplně správně, takže jsem si nemusel ani nějak radit, vidíte to. Tak jo, tak zdravíme Juráška.

Tak to byl Martíš John, milí posluchači, a já tady vidím Petra a Andrejku z Jižního Plzeňska. Pretty Mates dávají. Tak jo, tak to dáme. Ahoj Jindo, poprosím tě o tuto krásnou věc pro mé společníky na Vandru. Moc děkuji. Tady jsem název musel hledat. Asi byl překlep, ale věřím tomu pevně, že jsme to trefili.

No a mám tady ještě jednu věc zajímavou, to by vás možná mohlo potěšit. Dneska jsme začínali, že o těma Pink Floydama, dávali jsme něco od nich, teď už ani nevím co, to je celkem marginální záležitost, a kdybych chtěl, tak to dokonce to i najdu. A mám takový dojem, že to byli Pink Floydi. Nebudem to hledat. Když jsme si těch Pink Floydů, tak jsme je hráli jako cover verzi s kapelou Nightwish, tak bychom se k těm Pink Floydům mohli ještě vrátit jako cover verzi s kapelou, od který byste to teda čekali teda úplně nejméně. Jsou ve světě hudby taková překvapení, která vás potěší, mile překvapí. Řekli byste, že by třeba, nebudete tomu věřit, jo, ale řekli byste třeba, že by Korni to hráli Pink Floydi.

Dobrý. Tak to byly Kornice by Pink Plate. A ještě tady mám od Míry vzkaz pro všechny parťáky, aby drželi vždy při sobě. A k tomu škvory. Tak to dáme. A bude to asi pro dnes všechno, jak se tak na to dívám. Kolik máme? 45, no tak to by ještě šlo, se vejdem.

Takže to by bylo asi pro dnešek všechno. Za chvíli je tady Péťa Zlámal s rokovejma démantama. Mám takový dojem, jestli se nemýlím. A jinak, jako sorry, ten dnešní začátek byl tak trochu nadivoko, jo, netypicky. Protože to se stává, no, když... Jako představte si, jak bych vám popsal tu situaci ve studiu, jo? Představte si, že děláte v korporátu a teď máte odevzdat měsíční nebo roční, nejlépe, aby to bylo fakt výživný, tak roční zprávu, teď jako jste si všechno připravili na počítači, prezentaci jste dělali minulý týden, patlali se s tím po nocích, že jo? Aby to bylo, aby tam jako daleko v cizině na velitelství, korporátu řekli, jak to tady máme v Čechách, umíme, ne? A teď si to všechno tam jako na té ploše připravíte a ještě nějaký, chystáte se napsat nějaký to rezime, jako co a jak. A najednou ping, hláška, že disk číslo to a to se odebral do digitálního nebe, odkud není návratu. No vidíte, a nějak jsme to rozdejchali taky, takže znáte to, co nás nezabije, to nás postihlí. Takže, milí posluchači, já vám děkuju za přízeň a měli bychom se slyšet v sobotu. V sobotu to je sobotní Rock on Air od 19 do 23 hodin večer. Tak tedy mějte hezký zbytek čtvrtka, mějte se fajn. A ještě jsem zapomněl říct, jaký ve čtvrtek, jo? Teda ve čtvrtek to už je, to já, jak to tak vidím, 3 nebo 4 dny před podzimem, jo, to je, on přijde buď už tenhle, nebo a mám spíš takovej dojem, že přijde možná tenhle, nebo už příští týden tuto vyhrát na začátku. Takže podzim, no, ale to je pryč, tak si dáme od sester podzim a jinak, jak říkám, mějte se fajn a jak říkáme na hejku, držte vlnu.

0: ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
1: Příští stanice, Rádio Hej.

0: Bylo 22 hodin.
1: Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Radio Hey.
5: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Radio Hey vám bude hrát.
6: Rockové démanty. Skvosty rockové historie i současnosti.
7: Dvouhodinový speciál s Petrem Zlámalem. Každé pondělí od 19 hodin na rádiu Hey. Všechny díly rockových démantů jsou v nejvyšší možné MP3 kvalitě uložené na oficiálních stránkách heyradio.cz v sekci podcast. Tak jako každé pondělí, tak i dnes začíná právě teď v 19 hodin na rádiu Hey dvouhodinový speciál rockové démanty, reprízovaný vždy ve středu a ve čtvrtek. Na úvod této 120-minutovky si od americké čtveřice Greta Van Fleet dáme jednu ochutnávku z jejich připravovaného čtvrtého studiového alba Palace for the People, tedy Palác pro lidi. Nová fošna vyjde 9. října tohoto roku a přinese i tento single s názvem So You Stand, který můžeme přeložit jako Viděl jsem tě stát nebo Viděla jsem tě stát. Text této balady je v podstatě o tom, jak se vše změnilo poté, co oba dva byli spolu. Oba dva se teď cítí daleko naplněnější než kdykoliv předtím a nezáleží na tom, že už to skončilo.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 23 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej.
6: Rockové démanty.
7: Skvosty rockové historie i současnosti.
8: Dvouhodinový speciál s Petrem Zlámalem. Každé pondělí od 19 hodin na rádiu Hej. Všechny díly rockových démantů jsou v nejvyšší možné MP3 kvalitě uložené na oficiálních stránkách hejradio.cz v sekci podcast. Společně s Petrem Zlámalem jste se přehoupli do druhé poloviny dvouhodinového speciálu, který mívá premiéru v pondělí a opáčka ve středu a ve čtvrtek. Z debutové fošny On Through the Night, vydané anglické kapele Def Leppard v roce 1980, si v rockových diamantech poprvé přihrajeme skladbu Answer to the Master, tedy odpověď mistrovi. Že by hluchý leopard takhle odpovídal jedné malé irské ještěrečce? Jsem zvědavý, jestli tak jako já budete mít pocit, že si Def Leppard k nahrání tohoto songu vypůjčili kytaristy z kapely Thin Lizzy.

samém závěru rockových diamantů jsem do éteru vytáhl anglickou prachem zapadlou kapelu pojmenovanou Bronze. Ta albově debutovala v roce 1984 s LPčkem Taken by Storm a stala se tak součástí nové vlny britského heavy metalu. Z této studiové placky jsme si připomenuli skladbu Heat of the Night. A s tímto žárem noci se s vámi loučí Petr Zlámal. Možná je to pro vás inspirace, abyste Heat of the Night zažehli ve vašich ložnicích. Milujte se a množte se. Těším se na další vydání naší rockové dvouhodinovky. Držte vlnu.

býval dobrým soustružníkem, ale spáchal ten nejhorší zločin. Ztratil šuplerů. Snažili se ho vyhodit, místo toho vyhodil on je. Obviněn ze ztráty opouští soustruh a jde do rády a hej. Psanec, který loví psance. Soustružník.

0: způsob rok po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byla jedna hodina po půlnoci.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.

Tak byl Jezu a Nobody's Diary a začíná další vydání hudebního pořadu New Wave, u kterého vás vítá na Color Music Radio i Radio Hey, jak Melín od mixpultu a mikrofonu, a kde si hrajeme hudbu 70. a 80. let stylu New Wave, New Romantic, Synthpopu a taky Postpunku. Čeká vás Peter Godwin a Images of Heaven v tomhle dalším prázdninovém vydání, stejně jako PIL, tedy Public Image Limited, a This is Not a Love Song. Jako první americká kapela Devo, která začala takovým, řekněme, trochu progresivním rockem, postpunkem, a pak se přesunula k synthpopu v 80. letech, a my si dáme jejich věc Time Out for Fun z roku 1982. No a já vám přeju příjemný a ničím nerušený poslech. New Wave.

This is not a love song, to je BIL, nebo je Public Image Limited. No a my si dáme další muziku, New Wave, New Romantic a tak dále, tady v pořadu New Wave. Pustíme si Howarda Jonesa a jeho new song, taky to budou Japan, kapela, na kterou se taky docela zapomnělo, ale která měla takový hodně typický zvuk v době New Wave 70. a 80. let. Dáme si skladbu Quiet Life. Jako první tady bude francouzský zástupce, jedna z těch nejslavnějších francouzských kapel New Wave a New Romantic éry 80. let, kapela Indochine a jejich asi úplně největší hit, skladba L'Aventurière, tady v New Wave.

Shame is on the Rocks, to byl Heaven 17 v pořadu New Wave. Taky celkem malohraná věc od téhleté kapely, která se proslavila v 80. letech mnoha velkými hity. Asi největším hitem od Heaven 17 byla skladba Temptation, kterou si tady v New Wave taky občas hrajeme, stejně jako jejich další tvorbu. Teď se ale podíváme na další interprety v dnešním vydání. Bude tady Gary Numan a Music for Chameleons, taky Soft Cell a The Art of Falling Apart ze stejnojmenné desky z roku 84. To je vlastně 83, pardon, možná. Nicméně je to jejich třetí deska v pořadí a tak je dost taková zapnutá a věci z ní se velice málo hrají. Já jsem si říkal, že když je takhle vedro, tak možná dám skladbu Heat, ale tu jsem nedávno hrál, tak si dáme tenhle kousek. A jako první Fat Gadget a jeho Plain Clothes tady v New Wave.

Soft Cell a jejich třetí deska The Art of Falling Apart, ta cenená skladba zní. Dohrává tady v New Wave a my si dáme další muziku. Podíváme se opět i do novější hudby po roce 2000, protože tady v New Wave vždycky hrajeme jeden kousek nějaký novější. No a vybral jsem pro vás pro tenhle týden kapelu M83 a jejich Midnight City. To je věc, která pochází z roku 2011. A tehdy vlastně vyšly dva celkem velké hity téhle kapely, Midnight City a taky Reunion. No a pak už vlastně se tuším kapela omezila na jednoho jediného stálého člena z té původní dvojice a působí i nadále. Nicméně my se podíváme na tu trochu starší tvorbu už dneska a skladu Midnight City tady v New Wave.

M83 Midnight City jako výlet do novější muziky tady v New Wave. Od mixpultu a mikrofonu se loučí Jakub Navín pro tenhle týden. Za týden v pravdým časech opět nový díl New Wave. No a příjemné prázdniny a příjemný srpen vám přeju. Pokud byste neměli dost muziky 70. a 80. v New Wave, nalaďte si taky sobotní loutkářství v sobotu o 8. Teď už příjemný psa dalšího vysílání, tady jsou Duran Duran. A Save a Prayer na závěr.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 2 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time, rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio.

Odbyla 9. hodina večerní a na rádiu Hej začíná 149. díl gotické dvouhodinovky Darkwave. Od mikrofonu vás zdraví Pavel Zelinka. Také dnes budeme většinu času lovit čerstvou hudbu z temnějších koutů postpunku, Darkwave, EBM, industrialu a elektroniky, než se v závěrečné části rozeběhne party list s pozvánkami na koncerty nejbližších dnů. Začneme ale hluboko v minulosti a zároveň poměrně daleko od evropských gotických center. Gut Detachment vznikly v Johannesburgu na začátku 80. let kolem bratrů Armstrongových a patřili k jihoafrické postpunkové scéně. Z jejich druhého alba Phantoms of Fire z roku 1985 si zahrajeme skladbu Ice Cold Love. Dark Wave.